0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Leď

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
3: Tento týden hrajeme olupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

0: probudilo jen nakrátko, ale
1: i s rypáčkem,
0: ale já myslím, že my ostatní bychom se měli naplno zapojit do pracovního procesu, protože čím dříve budeme mít hotovo, tak tím rychleji se nám přiblíží víkend. Bando přátelé, startuje 226. den roku 2026. Ostrý budíček začíná, ale dnes jen z poloviny osazen. Chtělo by se říct tady tupý budíček, když je tady jenom půlka? No, tak snad ne, no, snad to zas tak strašné nebude. Každopádně to, že tady není Ivo, neznamená, že byste přišli o to, na co jste zvyklí v první řadě záplava muziky. Takže pojďme na to, co nás čeká po 6. hodině a nemine, třeba Foo Fighters. Dáme si taky jeden kousek z Německa. Takže Dubis, dva si zda, já nevím co všechno, ale nepřijdete taky o češtinu. V češtině budou samozřejmě i zprávy už za malou chviličku a ty pro vás nachystal Honza Gavelčík, takže mu mile rád předám slovo a vám, Mando, ještě jednou přeji pohodové páteční ráno.

0: na Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Rudné ulici v Ostravě. V úseku mezi Porubou a křižovatkou s Plzeňskou ulicí probíhá rekonstrukce vozovky a ve směru na Havířov v těchto místech neodbočíme.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra snižují hladiny řek, sucho a méně vody v korytech má taky dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren. Drtivá většina se jich už zastavila. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ale horka nijak neomezují.
7: Morava aktuálně.
4: Přechod z mateřinky do školy bude pro děti z Ostravy jednodušší, a to díky novému projektu k podpoře vzdělávání, který zahájil magistrát. Zapojí se do něho na 9000 žáků, říká Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.
8: Jedním z cílů projektu je pomoci žákům zvládnout nároky spojené se vstupem do první třídy a zároveň pomoci pedagogům rozpoznat a podpořit individuální potřeby jednotlivých dětí, obzvlášť v okamžiku rušení odkladů první třídy. Nezapomínáme ani na vzdělávací akce pro rodiče, zaměřené na školní zralost a připravenost dětí.
4: Zlín bude mít novou městskou čtvrť. Radní města schválili prodej pozemků pro oblast Březnická za více než 365 milionů korun. Firma plánuje investovat dalších 780 milionů do infrastruktury a veřejných prostranství. Výškařka Michala Hrubá ztroskotala na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Neuspěl ani sprinter Ondřej Macík, který se na trati 200 metrů nevešel mezi 13 postupujících do semifinále. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ještě jednou. Teď ještě jednou přeji všem pohodové ráno a to také s kapelou Foo Fighters, která nám právě teď dohrála na rádiu Čas Rock nějakých 12 minutek po 6. hodině. Poslední dny máme poměrně chladná rána, je to nějakých 8-9 stupňů, dneska teda mi to přišlo teplejší a koukám se skutečně ano nějakých 11 stupňů, to teď ukazovalo to i u nás v Nitku i tady. V Ostravě, co nás mimochodem čeká za den? Se nám blíží ten víkend, můžeme se podívat. No, bude hezky, bude totiž většinou jasno na celém území a teploty ty se vyšplhají většinou až k 32 stupňům. Takže další letní den, odpoledne i večer můžete někde posedět, ale pozor, jestli budete sedět, protože, jak říkám, jelikož jsou chladná rána, tak to platí i o večerech, takže jestli budete vysedávat s přáteli nebo prostě sami, tak si klidně vemte nějakou mikinku na později. Tolik přehled počasí. Máme tady přehled ještě jeden a to takový ten hvězdný, takže v tuto chvíli předám slovo Milanovi a necháme se překvapit, jak dneska bude a co nás čeká a nemine.
1: Pátek bude obdobný jako den předchozí. Více však můžeme pociťovat pokles své energie a také podrážděné emoce a menší ochotu k milostným aktivitám. Jinak stále budou převažovat hvězdné aspekty souladné vítané nad těmi problémovými. Den by tak měl být takový sebezpitující, ale docela příjemný. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by měli zažít den spíše neklidný. Váhy mohou řešit nějaké staré resty a vodnářům se bude dařit v komunikaci. Ryby by měly disponovat skvělou intuicí. Tíči budou velmi tvořiví a hraví a raky může potrápit náladovost. Panám se bude dařit rozjíždění nových projektů. Býci budou sklízet příjemné plody svého předchozího konání a kozorohům se bude dařit v profesních záležitostech a také v sebeprosazení. Střelci mohou hýřit nápady a inspiracemi. Lvům by zejména ve financích mělo vycházet vše a berani mohou být na štíru se svou diplomacií. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: 14. srpen 2026, to je dnešní datum, které nás bude provázet po celý den, protože velká část a převážná část je ještě před námi. No a když se tak koukám na některé údaje, tak tady mimochodem, mimo jiné, máme Den Falklandských ostrovů. Možná se ptáte, proč, tak ten důvod je velice prostý a jednoduchý. V roce 1592, právě 14. srpna, tyto ostrovy objevil mořeplavec John Davis. Jak to tak většinou bývá, tak podobné věci se stanou náhodou, no ale od té doby Falklandy známe a taky můžeme slavit. No ale to tady nebudu rozebírat, jako že bychom se bavili o historii těch ostrovů nebo takhle, to ne. Mě ale v souvislosti s tím napadla úplně jiná věc. Pojďme se pobavit na téma ostrov, ale pojďme na to jinak, ne, co byste si vzali na ostrov. Ale mě by zajímalo, kdybyste vy našli úplně prázdný ostrov, jak byste s ním naložili? Protože ono se to nezná, tady nám vzniká celá řada možností, co bychom s tím mohli udělat. Samozřejmě bychom ho mohli prodat, jo, a zbohatnout. Ale mohli byste na něm udělat třeba taky festival. Nikdo by vás neobštěkal, že děláte kravál, protože byste ho měli na svém vlastním ostrově. A nebo byste rovnou mohli založit celou vlastní společnost, třeba celý vlastní stát. Jak byste ho vedli, to je druhá věc. Každopádně pojďte se o tom pobavit. Můžete napsat na Facebook, na WhatsApp, SMSku nebo pošlete klidně hlasovku a moje otázka zní, kdybyste našli prázdný ostrov, jak byste s ním naložili?
1: Teďka bude po mně, Teresko. Koupím si ostrov. Bude na něm kasino, bordel, ruský kolo a autosalon.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
5: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

6 hodin 37 minut ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock a já jsem si včera dal vlastně takový domácí úkol a zkouknul jsem dokument o Travisu Barkerovi, bubeníkovi kapely Blink 182 a udělal jsem dobře, protože za mě se to povedlo. A já to doporučuji všem, nejenom fanouškům téhle kapely. On to totiž není úplně klasický životopis, ale vzhledem k tomu, že Travis se v životě potkalo opravdu mnoho nepříjemných situací. A já si myslím, že ne každý by se přesto dokázal takhle přenést. Tak to určitě zkoukněte i jako takovou motivační věc, protože ono hodně prostoru má v dokumentu ta nechválně proslulá nehoda letadla z roku 2008, kterou zázrakem přežil. A zaměřuje se to také na následující stav právě Travise Barkera. V dokumentu se objeví i členové rodiny, mnoho kolegů z branže, když tak třeba někteří jenom úplně naskok, ale nechybí ani Tom DeLonge, Mark Hoppus, jeho kolegové z Blink 182. A vlastně i v tom dokumentu je to řečeno, že oni se párkrát jako že rozešli, ale vždycky, když se stala nějaká smutnější událost, tak je to semklo a vrátili se zpátky. Což platí i v tuto dobu, protože jsou tady stále, příští rok se jich dočkáme také u nás. Vy určitě koukněte na Disney Plus, na tenhle dokument Travis Barker Louder Than Fear, se to myslím jmenuje, a každopádně si Blink 182 dáme i teď v ostrém budíčku.

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: týdne.
1: Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: No tak první hodinka Ostrého budíčku je dnes za námi. Necelé dvě minutky nás dělí od nástupu 7. hodiny. Co nás čeká v té další hodince? No tak koukneme na to dnešní téma, a sice co byste udělali s pustým ostrovem, kdybyste ho našli, jestli byste ho třeba zpeněžili, proč ne? Ale mám tady taky v rámci kalendária jednu událost, která před 41 lety rozkmotřila dvě velké hudební legendy a ikony. Kteří to byli a proč, to se dozvíte, takže vydržte. Tomu všemu nám budou hrát třeba Hammerfall anebo z českých zástupců Vypsaná fixa. No a jestli by to bylo třeba proložit nějakou klasikou, měl bych na skladě Maideny. Ale přednost dostane Honza Gavelčík, v tuto chvíli nás čeká přehled zpráv a koukneme i na dopravu.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Nehoda nás teď potrápí v Ostravě Vítkovicích v ulici Halasově. Bourala tady dvě osobní auta a bouračka se řeší taky v Olomouci v ulici Chválkovické. Tady se srazilo osobní auto s autobusem.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropickém víkendu přijde velká změna počasí, konec týdne bude lákat k vodě a teploty vystoupí až nad 35 stupňů. Už v pondělí se ale podle televize LTV Plus výrazně ochladí, teploty nepřekročí 25 stupňů a čeká nás vydatný déšť.
10: Morava aktuálně.
7: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Společnost podepsala smlouvu na pořízení celkem 70 nových elektrobusů. Pokračuje Barbora Prosingerová z tiskového oddělení.
11: Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku. Zároveň je to třetí největší nákup v historii dopravního podniku Ostrava po tramvaji Stadler a Škoda. Současně se připravuje výstavba infrastruktury s využitím pokročilých technologií nabíjení, která umožní inteligentní řízení nabíjení a elektrifikaci autobusové dopravy v dosud nevídaném rozsahu.
7: Střední Moravou trápí sucho. Kvůli výraznému poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl zhruba 4 kilometry dlouhý náhon ve Velké Bystřici, který protéká parkem v centru města. Část náhonu na náměstí fungovala jako oblíbený vodní prvek. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Hradce Králové. Zítřejší zápas má v brněnské Shipex Areně výkop v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
12: vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Máme 7 hodin 12 minut a my bychom se mohli teď v rámci kalendária podívat do minulosti na datum 14. srpna. A jsou to takové dvě velice zajímavé věci související víceméně s jednou kapelou. No, nejprve rok 1962. Bubeník Pete Best je vyhozen z Beatles. A ten důvod, nebo ty důvody byly dva. Jednak jeho styl bubnování se nelíbil tehdejšímu manažerovi kapely, George Martinovi. Dobře, tak stát se může. Nicméně ten druhý důvod byl zajímavější. Samotné kapele Beatles, nebo těm zbývajícím členům, se nelíbil jeho vzhled. Údajně byl až moc dokonalý. Takže to znamená, že když jste v 60. letech přišli do zkušební Beatles, tak jste si nemohli prospěvovat asi tohle.
1: Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit.
0: No tak on se Pete Best možná mohl pochválit, ale zároveň byl tedy vyhozen. Mě by hlavně zajímalo, když na jeho místo potom přišel Ringo Starr, co řekli Ringovi tenkrát Beatles, jakože, hele Ringo, ty jsi dost škaredý na to, aby si tady mohl být? Nevím, no. On i John Lennon později přiznal, že ten odchod nebyl úplně dobrý a že to byl takový divný způsob. No, ale mám tady ještě jednu událost, a to z roku 1985, která částečně souvisí právě s Beatles. V té době byli velcí přátelé Paul McCartney a popová ikona Michael Jackson. No a tak se spolu jednou bavili a právě McCartney poradil Michaelu Jacksonovi svůj podnikatelský záměr, aby investoval peníze do koupy autorských práv. Michael Jackson si to vyložil po svém a koupil katalog firmy ATV Music. Tenkrát nabídkou 47,5 milionu dolarů překonal nebo přebil právě McCartneyho. Čím se stalo, že Michaelovi Jacksonovi do vlastnictví připadlo mnoho písní kapely Beatles. Samozřejmě, jak to asi dopadlo, oba dva pánové se rozkmotřili a už spolu vlastně až do Jacksonovy smrti nebyli nikdy za dobře. Když se McCartney pokoušel konfrontovat Jacksona, tak se dozvěděl jednoduché:
2: It's not personal. It's just business. Lord business.
0: Jo, Pole, to byl prostě jenom business, no. Takže to byl příběh o přátelství, které skončilo právě před 41 lety mezi Paulem McCartneym a Michaelem Jacksonem. A tudíž zavírám i okénko kalendáře a teď se pojďme věnovat.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.

0: Přesně takhle začínal kultovní seriál Ztracení. Já jsem to vždycky zbožňoval. Jednoduchá sdělka na pár vteřin, jako která zní parádně. No ale proč jsem to tady teď spustil? Protože právě samozřejmě se seriálem Ztracení je spojen ostrov. Mimochodem, když už jsme u toho, tak já tady můžu zmínit ten prapůvod, ta myšlenka, ten nápad, tak to se zrodilo v hlavě Lloyda Browna, tehdejšího šéfa televize ABC Entertainment, který sledoval film Trosečník s Tomem Hanksem a napadlo ho vytvořit seriálovou kombinaci právě Trosečníka a reality show Survivor. No, a tak vznikl kult a vlastně seriál, který jako jeden z prvních stál hodně peněz a nastartoval tu novou éru. Ale já se nechci bavit o tom seriálu. Já se tady chci bavit o ostrově, protože my dnes máme 14. srpna, tady to mám, Den Falklandských ostrovů. V roce 1592 totiž byly objeveny a mě s tímto tématem napadla otázka, kdybyste vy našli pustý ostrov, úplně prázdný, jak byste s ním naložili? Něco mi tady chodí, tak mám tady třeba od Toxíka zprávu, ten to vidí jednoduše, ten by tam prostě schromáždil, zkráceně řečeno, všechny blbce, aby si to tam vyřídili mezi sebou, což za mě jako nezní jako úplně špatný nápad, samozřejmě otázka vybírání těch blbců. No, Tatar, ten v tom má úplně jasno, ten to pojal po svém, byl by to party ostrov, kde by tekla whisky proudem a k tomu ryze hořká a metalové kapely by se střídaly jedna za druhou. Proti tomu se myslím také nedá nic namítat a jak jsem hlavně řekl, uspořádat koncert na takovém ostrově pustém, nikdo si nebude stěžovat, že děláte kravál. Klidně posílejte dál vaše myšlenky a tipy, jak byste vy naložili, kdybyste našli pustý ostrov. My si k tomu každopádně dáme další muziku tady na rádiu Čas Rock a konkrétně vám posílám Skelet.
1: Posloucháte Ostrý budík.

4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: Kup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

Čau rokeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém hodíme řeč o ZZ Top. Nebude chybět jedna metalová legenda a další borci. Na rádiu Čas Rok začínáme v 19 a v televizi Rebel, jako vždy, o hodinu později.

0: Brambram, hen.
1: Tak. Dobře, jako se by se nestalo. Každopádně je jasné, že v tuto chvíli nějakých 7 minutek po půl osmé se budeme věnovat letní rokové jízdě. I dnes dávejte pozor a skládejte dohromady výherní větu. Ten, kdo to zvládne a kdo se dovolá, tak získá 2 lístky na vybranou akci a já nebudu dělat žádné tajemnosti kolem toho. Jestli jste celý týden dávali pozor, tak víte, co nám vlastně zbývá v tomto týdnu. Blackstone Sherry. Americká kapela, která letos slaví 25 let na scéně, si už 15. září podmaní pražský klub Meat Factory. Nebudou na to sami. Přijedou je podpořit také pánové z kapely Ten Years a vy na téhle akci můžete být zcela zadarmo, stačí dávat pozor. První slovíčko tady bude už za malou chviličku, ale víte co, tak si je předtím dáme, já si myslím, že to je dobrý nápad. Jestli byste chtěli nalákat i hudebně, tady jsou Blackstone Sherry a za chvíli jsme zpět.
2: Letní

0: Rock.
1: Tak tyto a podobné a další a mnohé a skvělé melodie kapely Black Stone Sherry zazní už 15. září v pražském Meat Factory. A vy u toho můžete být zadarmo, stačí skládat správně vítěznou větu, odpoledne ji sdělit světu prostřednictvím našeho éteru. No a ta dnešní věta začíná na písmenko, nezačíná na písmenko, začíná na slovíčko roková. Teď jsem vám dal dramatickou vteřinku, abyste si to vstřebali, abyste to zapamatovali. Roková si zapište, nebo někde poznamenejte, protože se vám to bude hodit a minimálně ode mě se uslyšíte ještě druhé slovíčko, které na to bude navazovat. Ale to má svůj čas, teď si pojďme dát další muziku v Ostrém budíčku na rádiu Čas Rock.
0: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Kde to hoří?
11: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
10: www.hphservice.cz.
12: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
13: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Osmá hodina na spadnutí a vy tento čas trávíte ve společnosti Rádia Čas Rock a také kapely Paramore, která nám dohrává. No a po ní už se budeme věnovat tomu, co nás čeká po osmé. Mimochodem se pobavíme o AI, konkrétně o tom, jak nám řádí v hudbě a co s tím třeba bude někdo dělat. Více po osmé, kdy nám zahrají také Journey. Připojíme se s Glory Hammer. Nebo pro vás chystám jednu novější v podání kapely Doga. Nejprve však Gavelčík Jan a jeho přehled zpráv. Koukneme taky na dopravu a možná se taky v průběhu další hodinky podíváme, jaké počasí nás čeká o víkendu.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Problémy jsou v Ostravě na Rudné ulici, opravuje se vozovka, a to v úseku od Poruby po křížení s ulicí Plzeňskou. Ve směru na Havířov v těchto místech neodbočíme. Nehoda nás teď potrápí v Prostějově na hlavním tahu na příjezdu z Olomouce. Bourala tady dvě osobní auta. Stále jsou problémy v ostravské části Vítkovice v ulici Halasově. I tady bourali dva osobáky. A nehoda dvou aut nás potrápí taky v obci Drahanovice na Olomoucku na hlavním tahu. I tady buďte opatrní.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Radio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Termín letních prázdnin možná čeká změna. Uvažuje o tom ministr školství Robert Plaga. Ten chce rozložit současné dlouhé letní volno více do průběhu roku. A taky upozorňuje, že současný termín prázdnin je po 100 letech fungování zastaralý.
9: Morava aktuálně.
6: Ostrava má nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Určené je pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Valašské Meziříčí nechá opravit oblíbené tábořiště Trubiska. Areál, ve kterém se konají letní tábory, čeká velká přestavba. Děti tu získají moderní zázemí, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Vzhledem ke stáří zdejších objektů jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci areálu. Město už má hotovou studii a nyní se pracuje na projektu. Na kraji lesa a uprostřed nádherné valašské přírody tak vznikne nový objekt s kuchyní, vybavením, sociálním zařízením a zázemím pro táborovou činnost.
6: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Brna. Nedělní utkání proti týmu Artis Brno má na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích výkop v 15 hodin. A druholigoví fotbalisté Kroměříže se v rámci šance národní ligy už zítra utkají s hosty z Jihlavy. Zítřejší zápas má na stadionu Jošky Silného výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

12 minut po 8 jsme to nakopli s Metallicou a v následujících chvílích se budeme bavit o AI. Co si budeme povídat, bohužel je to všude kolem nás, s tím tak moc neuděláme v mnoha odvětvích a hudba nevýjímaje. Naopak v té hudbě je jí možná až moc. A upřímně někteří hudebníci ani nepřiznají, že ji používají velice vehementně. No. A taky hlavně, co chci říct, je čím dál tím větší problém kolikrát poznat, jestli je něco reálné nebo je to přes AI, protože jako ono to někdy zní skutečně fajn.

Ano, bohužel i tohle není reálné. No a proti podobným věcem se aktuálně chystá v úvozovkách zakročit Spotify. Minimálně co se týče nabízených algoritmů. O co přesně jde? Od poloviny září bude Spotify označovat profily umělců generované umělou inteligencí speciálním odznakem AI Persona. V praxi to tedy znamená, že profily s tímto odznakem budou vyloučeny z nastavení redakčních a algoritmických doporučení, pokud si to posluchač vyloženě nezadá, aby to tam měl. Což je samozřejmě i dobrá zpráva pro umělce, kteří se mohou sami prezentovat a zveřejňovat svou tvorbu prostřednictvím Spotify for Artists. A Spotify také sám zkontroluje ty jejich profily, jestli se nejedná o AI, což zní docela dobře. Jenže zatím je tam jedno velké ale a taková mezírka. On ten odznak bude vyhledávat vyloženě falešné identity umělců, ale ne reálné hudebníky, kteří ovšem používají AI. Což možná bude jenom otázka času, minimálně v tuto chvíli je podle mě, nebo by se měl cenit ten pokus, že se s tím snaží něco dělat, protože je tady pořád celá řada hudebníků, kteří chtějí tvořit takzvaně postaru klasicky. A my si jednu klasickou kapelu dáme právě teď, 14 minut po 8, tady máte Škorpíky.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock. I v létě.

Tak tohle je kapela Head Guy, která nám dohrává v ostrém budíčku a my se pojďme věnovat opět dnešnímu datu 14. srpna, protože jestli dneska může někdo juchat, tak to jsou všichni Alanové, kteří slaví svátek.

0: No já si myslím, když je pátek, ono by se to k tomu možná trošičku patřilo. Juchat mimochodem může nějakých 1235 lidí. Přesně tolik by Alanu tady mělo být. Nejoblíbenější je to mimochodem v oblasti český. Těší na věkový průměr je 33 let. A já jsem si v souvislosti s Alanem vzpomněl ještě na jedno video. A to je legendární svišť, který křičí toto jméno.
1: Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Al! Alan! Alan! Alan!
0: No samozřejmě ten svišť to takhle nekřičel, ale to byl legendární krásný sketch jednoho pořadu kdysi vysílaného na BBC. Každopádně Alanu přejeme úplně všechno nejlepší, užijte si to pánové, přichází vám to tady krásně na pátek. Myslím si, jak zaznělo i v té písni, bude to pařba šílená, hlavně opatrně, i když co mi je do toho, že jo. Já pro vás budu mít za malou chviličku ještě další věci, které dneska můžeme vyzdvihnout a oslavit, ale ještě předtím si dáme muziku.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s bolůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
6: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Nouze. A ono ten ocásek, kterého se zbaví ještěrka, tak se ještě chviličku mrská, čímž vlastně zmate predátora a ještěrka může v pohodě utéct. Taky další zajímavost, kterou jsem našel, tak některé druhy ještěrek se rozmnožují takzvanou partenogenezí, což znamená, že samice naklade neoplodněná vajíčka a z nich se vylíhnou výhradně další samice, takže vlastně to je geniální klonování tohle z toho, jako jo. A další věc, která mě zaujala, tak tím, že ještěrky jsou studenokrevné, k tomu, aby mohli rychle běhat, lovit a tak nějak všechno, potřebují akumulovat teplo ze slunce. A jestli je chladno, tak jsou ještěrky pomalejší a zranitelnější. Takže mi tak napadá, ještěrky jsou normálně živý solar. Tak jako kdo z vás to má, že jo, tohle z toho. Takže jestli máte ještěrku, dopřejte jí sluníčko, nakrmte ji, ale pozor, ať vám zase nevyroste do nějakých nebeských výšin. To by nedopadlo dobře potom. No, a když se podívám na to, co dneska je, ještě hlavní, 14. srpna, tak ideální den na to, jestli máte nějakou kérku, která se nepovedla, nebo jestli jste si třeba nechali vytetovat jméno vaší tehdejší přítelkyni a dneska už spolu nejste, máte ideální den právě dnes si to odstranit, protože máme den odstraňování tetování.
1: Vole! Ty máš tetování!
2: Ty taky, vole!
1: Ne!
2: Jak vypadá to moje, vole?
1: Bezva, a co tam mám já?
2: Vole, jak vypadá moje?
1: Bezva, a co tam mám já, no?
2: Vole, a co moje?
1: Bezva, a co tam mám já?
2: Vole, a co moje?
1: Bezva, a co tam mám já?

Několik desítek hodin, když to tak řeknu, nás dělí od nástupu víkendu. Pojďme se podívat, jaké vlastně můžeme čekat počasí. Celkem fajn. V sobotu nás čeká jasný až skoro jasný den a teploty se vyšplhají až 36 stupňům, takže dost, ale pozor, zase v noci nám to klesne na některých místech až k 11. V údolích může být dokonce chladněji. V neděli 16. srpna bude přes den zpočátku jasno až polojasno, tepláky nebudou potřeba, protože bude 28 až 33 stupňů. Na jihovýchodě a východě území se rtuť může vyšplat až k 35, ale později odpoledne a večer začne přibývat oblačnost, ochladí se a taky se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Ale suma sumárum si myslím, že nás čeká krásný letní víkend, takže ho užijte tak, jak máte v plánu. Můžete se klidně někam projet? Na kole, na motorce nebo na koze.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle je věc, kterou mají Bring Me The Horizon v repertoáru poměrně dlouho a hlavně klasicky, tradičně a už nějakou dobu s ní pravidelně uzavírají také své koncerty. A nám se to hodilo, protože my jsme s touhle věcí Throne uzavřeli další hodinku Ostrého budíčku. Za minutku bude 9 a před námi ještě jednou 60 minut, ve kterých se určitě pobavíme vlastně o letní rokové jízdě, protože já vám dlužím ještě druhé slovíčko, ale nebude to jediná náplň. Ta hlavní bude převážně hudební, takže se těšte na Magnum. Přihodím Aleše Brychtu. No a slíbit můžu Panteru. A přihodím taky jeden tip, kam v sobotu zajít za dobrou muzikou a zábavou. Nejprve ale Honza Gavelčík a jeho přehled zpráv.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
9: Nehoda nás teď potrápí v Lipníku nad Bečvou, v ulici na Bečvě, tady se srazila dvě osobní auta. Úsek je s opatrností průjezdný. Zdržíme se taky v Drahanovicích na Olomoucku na hlavním tahu. I tady bourala dvě osobní auta. A vážná nehoda se stala v Modřicích na Brněnsku v ulici Brněnské. Osobní auto tady srazilo motorkáře.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Paliva v Česku za poslední týden citelně zlevnila. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla v průměru o 1,70 haléřů na 1,40 korun a 7,40 haléřů za liter a cena nafty o 60 haléřů na 4,40 korun a 6 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
12: Morava aktuálně.
9: Přechod z mateřinky do školy bude pro děti z Ostravy jednodušší, a to díky novému projektu k podpoře vzdělávání, který zahájil magistrát. Zapojí se do něho na 9000 žáků, říká Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.
13: Jedním z cílů projektu je pomoci žákům zvládnout nároky spojené se vstupem do první třídy a zároveň pomoci pedagogům rozpoznat a podpořit individuální potřeby jednotlivých dětí, obzvlášť v okamžiku rušení odkladů první třídy. Nezapomínáme ani na vzdělávací akce pro rodiče zaměřené na školní mentální zdravost a připravenost dětí.
9: V Olomouci roste zájem o vysokoškolské koleje. Svědčí o tom rychlejší zaplnění jejich kapacity. Letošní převis poptávky je asi 15%. Celková kapacita lůžek je letos zhruba 4300. Příští rok se počet navýší o dalších přibližně 500 míst. Čeští atleti budou na mistrovství Evropy v Birminghamu usilovat o postup do finále. Muži poběží ve složení Loupal, Horáček, Krsek a Ščibráni. V ženském týmu budou o finále bojovat Petr Žilková, Vondrová, Bisová a Malíková. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, s Tomášem Michalíkem.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Tohle byla kapela Alfa Drenalin, 13 minut po 9. hodině. V Ostrém budíčku nás čeká Iggy Pop. Dáme si jeho záležitost z roku 93 Beside You. Věc, se kterou mu mimochodem také lehce a jde tam slyšet, vypomohla písničkářka Líza Germano. Co se týče Iggy Popa, on je to velký idol a oblíbenec fanánka z kapely Tři sestry. Hrdě se k němu hlásí, že právě Iggy Pop ho taky hodně ovlivnil. A co se vlastně týče tvorby kapely Tři sestry, tak několikrát najdeme v jejich diskografii věci, které byly volným, nebo řekněme coverem právě Iggyho Popa, a najdeme jich více. Když se tak podíváme, tak jsou to, samozřejmě je to Venda, což je česká předělávka slavného hitu Candy, ale Tři sestry si vzali do parády také píseň I Wanna Be Your Dog, a v roce 2021 ji přespívali na píseň A já chci být také tvůj pes, ale Tři sestry předělali svého času právě i single Beside You, takhle to mimochodem zní.

Tak, víkend je tady, nebo ještě úplně ne, ale nebojte se, bude tady co by dub a s tím souvisí pozvánka na zítra. 15. srpna totiž v parku Adama Sikory v Českém Těšíně proběhne už 11. ročník rokování nad Olzou. Je letos napěchován parádními jmény, tak se pojďme podívat, kdo tam všechno bude. Kapela Panther, ta to všechno odstartuje. Dále se můžete těšit na LTB, tedy Láďa Tomis Band, Vysací zámek, domácí tradiční sepuka. No a všechno to večer zakončí kapela Dimitri. Navíc na místě bude i kolegyně Hanka, která vás provede tímto odpolednem, večerem, nocí, ránem, nevím, to už záleží, jak si všechno povede. Každopádně si to nenechte ujít, protože tohle bude parádní věc, navíc podpořená skvělým počasím. Co chcete víc? Tolik ty ode mě. Pojďme v tuto chvíli na další muziku, protože i já dám i hudební tip, a to na krásnou klasiku z 80. let, Def Leppard.

0: Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.
9: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Parádní záležitost od Pantery. To je nakopávačka. Vy s ní klidně můžete nakopnout víkend. Ale taky s ní můžete nakopnout i třeba svoji mašinu a projet se naší letní rokovou jízdou.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: Přesně tak, protože celé prázdniny hrajeme každý všední den o vybrané vstupenky na, respektive na vstupenky, o vstupenky na vybraný koncert. No a dnešní letní roková jízda vás může dostat na koncert Blackstone Sherry, kteří se chystají už 15. září do Prahy. Společně s nimi dorazí kapela Ten Years. No a na vás je zapisovat si nebo si pamatovat dnešní výherní větu, protože odpoledne přijde váš čas, kdy se budete moci dovolat a všechno říct z plná hrdla do éteru. Já si dovolím připomenout to první slovíčko roková, jakože jsem ho neřekl, ale teď vám přihodím to druhé a tím je slovíčko energie. Tudíž to znamená, polovina věty je odkryta a zbytek bude na vás, musíte dávat pozor. Hans určitě přihodí slovíčko číslo 3 a s Hankou to všechno uzavřete odpoledne. Já vám přeji mnoho zdaru, ale zároveň vám vlastně taky přeji krásný víkend, protože se začínáme loučit. Hans už čeká vedle, já mu to tady mile rád předechám. No a vy se mějte. Ať už to bude v Těšíně na rokování nad Lozou, ať už to bude někde jinde, užijte si sobotu, neděli a v pondělí ráno zase tady s Ivem v plné polní před šestou. Čus!

0: Radio. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny...
8: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

0: Čau, Vespolek rockeři, pátek je v plném proudu, venku je nádherně, víkend před námi, co víc si můžeme přát. Snad jen pokračovat v muzice, kterou vám v těch následujících 5 hodinách bude servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dáme. Grace, přidají se Judas Priest anebo Sabaton. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana Gellnera se dozvíme, cože nás dneska čeká, a pro změny od Honzy Gavelčíka, cože se stalo. To nám prozradí ve zprávách a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Plány velké, ale nářadí chybí?
7: Neinvestujte Majland do koupě.
6: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky, přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Vážná nehoda se právě teď řeší na hlavním tahu z Havířova do Ostravy v Šenově. Tady probíhá vyprošťování osob a bouračka se stala taky na hlavním tahu z Ostravy na Opavu na úrovni Hrabině. S komplikacemi dále musíme počítat taky v brněnské části Modřice v ulici Brněnské. Tady osobní auto srazilo motorkáře a nehoda se stala taky v Lipníku nad Bečvou v ulici na Bečvě. Tady bourala 2 osobní auta.
12: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
13: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropickém víkendu přijde velká změna počasí. Konec týdne bude lákat k vodě a teploty vystoupí až nad 35 stupňů. Už v pondělí se ale podle televize a TV Plus výrazně ochladí. Teploty nepřekročí 25 stupňů a čeká nás vydatný déšť.
14: Morava aktuálně.
11: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Společnost podepsala smlouvu na pořízení celkem 70 nových elektrobusů. Pokračuje Barbora Procingerová z tiskového oddělení.
15: Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku. Zároveň je to třetí největší nákup v historii dopravního podniku Ostrava po tramvajích Stadler a Škoda. Současně se připravuje výstavba infrastruktury s využitím pokročilých technologií nabíjení, která umožní inteligentní řízení nabíjení a elektrifikaci autobusové dopravy v dosud nevídaném rozsahu.
11: Ve Zlíně dál pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Pracovníky demoliční firmy zaměstnávalo mimo jiné bourání strojovny výtahu. Stát zůstává necelá třetina objektu na východní straně. Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Hradce Králové. Zítřejší zápas má v brněnské Shipex Areně výkop v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

0: to byly Three Days Grace a před námi je dáma, kterou jsme měli tady u nás ve studiu Rádia Čas Rock na návštěvě tuto středu. Tou je samotná Tania. Zítra její čeká koncertní set s Citronem na Rockcastu v Moravském Krumlově, no a potom pojede pěkně dál svojí linii. A to 22. v Nošovicích, potom Tršice, Přerov a tak dále. A tak dále. Celý ten rozhovor, který tady měla z ráno, tak můžete najít na našem facebookovém profilu, kde mimo jiné visí i její novinka týdne, která si u vás vede opravdu na výbornou. Takže se mrkněte třeba i na tu novinku, dejte vědět, no a i na ten rozhovor, který má skoro půl hodiny. Tady je její Ďábel se nad Svatozáří a já vám přeju fajn poslech.
1: Rádio Čas Rock i v létě hraje.

0: Také v pátek bude na nebi panovat převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Dokonce i ty spory mezi mužskou a ženskou energií, které už nějakou dobu na nebi panují, budou mít hrany zaoblené. Budeme si tak užívat léta a mnozí se budou překvapivě zabývat i duchovními tématy. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelců by se dnes mělo dařit skvěle. Štíři mohou zejména ve vztazích zažívat větší napětí a váhy mají šanci nadít se nějakých darů či snadných zisků. Kozorozy budou skvělí ve svých profesních aktivitách. Vodnáři mohou být podrážděnější a ryby by měly zažívat milé až romantické chvíle. Panny mohou procházet lehčími zkouškami. Lvy budou mít úspěchy na poli milostném a raci mají naději na větší rodinnou párty. Berani mohou zaznamenat úbytek své obvyklé energie. Býci by si měli dávat pozor na konflikty v oblasti domova a blíženci budou velmi výmluvní a hýřit nápady a inspiracemi. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolgrády a čas Milan Gellner.
1: Tak ti, Milané, pěkně děkujeme, no a na rádiu Čas rok budeme pokračovat. Judas Priest, Godsmack a taky jeden kousek, který necháme na vašem výběru. Tak, pěkné dopo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.

Čau rokeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém hodíme řeč o ZZ Top, nebude chybět jedna metalová legenda a další borci. Na rádiu Čas Rok začínáme v 19 a v televizi Rebel, jako vždy, o hodinu později.

byla formace, která si říká Mirador, máme 2 minutky po 11:30, no a to si zahrajeme podle vás. 7253311555.

čas rok, jdeme na písničku na přání, nazdar, skvělé rádio. Pokud by to šlo tak něco od Crisonu, bylo by to pro nás na stavbu, betonujeme, schne nám to pod rukama, tak ať to všechno dneska do toho dopoledne stihneme. Díky moc, Láďa, tak ať se dílo daří.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000.

0: výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stow Karviná. Stow píšeme Stow s dvojitým V na konci.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Na závěr této hodiny se nám na rádiu Čas Rok představili Whitesnake, no a my budeme pokračovat pěkně s Trautenbergem.
1: Přidá se Alice Cooper. A do třetice Foo Fighters. Tak nějak to bude na rádiu Čas Rok vypadat. Přidáme letní rokovou jízdu, no a taky mám pro vás pozvánku na jednu zajímavou akci. To všechno po zprávách s Hanzem. Já vám přeju pěkné dopoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Kopřivnici u Muzea Tatra srazila se tady dvě osobní auta, situace je bez zranění. Dále buďte opatrní v Ostravě v oblasti Svinov na nájezdu z dálnice D1 na Rudnou. Kvůli požáru je exit uzavřen. Pozornost mějte i na Zlínsku ve Vizovicích v ulici Říčanská. Nákladní auto se střetlo s osobním, je zde kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Nehoda se řeší také v oblasti Slavkov u Brna v ulici Křenovická. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
11: Radio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Termín letních prázdnin možná čeká změna. Uvažuje o tom ministr školství Robert Plaga. Ten chce rozložit současné dlouhé letní volno více do průběhu roku. A taky upozorňuje, že současný termín prázdnin je po 100 letech fungování zastaralý.
13: Morava aktuálně.
12: Vodní nádrže Baška a Brušperk mají stále zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny. V Brušperku navíc po koupání hrozí i onemocnění. Na Slezské hartě a v Těrlické přehradě se ale kvalita vody zlepšila. Valašské Meziříčí nechá opravit oblíbené tábořiště Trubiska. Areál, ve kterém se konají letní tábory, čeká celková přestavba. Děti tu získají moderní zázemí, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
14: Vzhledem ke stáří zdejších objektů jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci areálu. Město už má hotovou studii a nyní se pracuje na projektu. Na kraji lesa a uprostřed nádherné valašské přírody tak vznikne nový objekt s kuchyní, vybavením, sociálním zařízením a zázemím pro táborovou činnost.
12: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Brna. Nedělní zápas proti týmu Artis Brno má na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích výkop v 15 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pokračuje páteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Jo, jo, hory volají od jemnost pána Trautenberga. No a česká muzika, tak ta se už zítra ponese Česko-Těšínským parkem Adama Sikory, kde se bude konat 11. ročník rokování nad Olzou. O start se tam v 16 hodin postará kapela Panther, po nich dostane prostor Láďa Tomis se svým bandem, potom Vysací zámek Sepuka a závěr, tak ten bude od 22. hodiny patřit Dimitri. Všechno to tam bude mít pod palcem naše Vrána a vstupenky, tak ty se dají předprodej pořídit jak na webu této skvělé akce, ale budou taky samozřejmě i na místě. Tak to by bylo a můžeme pokračovat s kým jiným než s Černy, kteří už pomalu a lístě dostávají na rádiu Čas Rock Prostor. Tak se dobře bavte.

0: Čas Rock.
1: Tak, i když je pátek, vůbec nic to nemění na tom, že na rádiu Čas Rock pokračuje letní rocková jízda, ve které se dneska hraje o dvě vstupenky na koncert kapely Blackstone Shary. Ten se bude v pražském Meat Factory konat 15. září a nabídne nezapomenutelný zážitek, který vám může zůstat v paměti, a to bez toho, aniž byste za tuto show museli zaplatit. Jestli dáte dohromady dnešní výherní větu a budete mít trošku štěstí, je to vaše. Zatím víme, že ta dnešní výherní věta má tyto slova. Rocková energie. No a jak to bude pokračovat, tak to se ode mne co nevidět dozvíte, ale než se tak stane, tak nás čeká co jiného než muzika, se kterou mám do těch následujících minut nachystané třeba Foo Fighters a taky Alice Coopera, kteří se rozjedou za malou chvíli. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné páteční dopoledne.
0: Čas rok. Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme olupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Electric Light Orchestra, to tady u nás na rádiu Čas Rock, no a my si budeme hrát pěkně česky. Motáku, já tě zdravím, ahoj.
1: Krásný dobrý den.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak to jde při pátku?
1: Jo, to se může, tak padá pračka pryč, ano, ládovnic.
0: No jo, tak se to prostě stává. Hele, Imodium teď, komu?
1: Pro všechny, celou rodinku. No a ať je nám pěkně po tom víkendu, ještě si doužijeme a potom se těšíme konečně na deštík.
0: Já myslel, že začátek školního roku.
1: No, tak to třeba i tam.
0: Už aby to bylo, že? Hele.
1: A to bude potom zase na těch silnicích nebezpečných, jak ty gimplačky budou chodit.
0: No, to se nadělá. Tak jo, muzika je nachystaná, velké díky za zavolání, měj se krásně a pěkný víkend.
1: Díky, vám tež, čau.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
9: Rádio Čas Rock. I v létě.

0: druhé písmenko v abecedě po A je přece byl, ne? Black Crowes. Jenom malý zlomek z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Podíváme se taky do kalendáře, kdo slaví, co se stalo. No a taky pozvánka na dnešní večer. No, tak uvidíme, co se bude konat. Tak ještě jednou dobrou chuť a pěkné odpoledne.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Plány velké, ale nářadí chybí?
4: Neinvestujte Majland do koupě.
3: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Ostravici na silnici poblíž vodní nádrže Šance. Havaroval tady motorkář. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte stále v Ostravě v oblasti Svinov na nájezdu u dálnice D1 na Rudnou. Kvůli požáru je exit uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Česko zaplavují podvodné SMS zprávy, které se snaží z lidí dostat peníze. Podvodníci se vydávají za banky a posílají odkazy na falešné stránky. Přes ně mohou získat přístup k telefonu, počítači a bankovnímu účtu. Policie proto radí na podobné zprávy nereagovat a při pochybnostech si zprávu ověřit přímo u banky.
9: Morava aktuálně.
7: Cesta z Krnova do Jeseníků se protáhne. Na hlavním průtahu městem Albrechtice teď probíhá oprava vozovky a jezdí se kyvadlově. Už dnes začíná oprava mostu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedel.
10: Během probíhající rekonstrukce na silnici první třídy číslo 57 přes město Albrechtice opravíme i zdejší most. Využijeme jedno omezení dopravy a v rámci zachování kyvadlového provozu provedeme kompletní výměnu asfaltového povrchu, včetně mostních závěrů přímo nad řekou Opavicí. V jeden moment se nám sejdou tedy dvě odlišné akce, čili oprava mostu i oprava průtahu. Po domluvě mohou jednotlivé činnosti na sebe spolehlivě navazovat.
7: V Litovli na Olomoucku opravují nejstarší kamenný most na Moravě. Svatojánský unikát už několik let poškozovala voda, která do něj zatékala. Práce potrvají téměř 4 měsíce a vyjdou na 10 milionů korun. Pěší a cyklisté mohou místem dál projít, řidiči ale musí zvolit jinou cestu. Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla mistrovství Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. Ve finále v Paříži navíc výrazně vylepšila český rekord a získala už čtvrté evropské zlato v dlouhém bazénu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné odpoledne.

0: The Bill Heads se skladbou Ani náhodou. No, úplně stejný název měla v roce 92 píseň, kterou vydala formace Alice, ale to nevadí. Každopádně, když jsme už nakousli tu historii, tak si představte, že jenom o rok později, v roce 93, byla první soulovka od Freddieho Mercuryho v Británii obdařena prvním místem v tamnější hitparádě. No a v roce 1953 se třeba v Prostějově setkal Jan Verich s divačkou Milenou, s herečkou Milenou Dvorskou a nabídl jí roli Marušky ve filmu Byl jednou jeden král. Nádherná to pohádka, že jo? No a v roce 77 emigroval do státu herec Jan Tříska. Svátek, tak ten slaví Alan, já znám jenom Delona, ale to je vedlejší. Každopádně vám, nositelům tohoto jména, přeju za celé Rádio Čas Rock všechno nejlepší a přikládám jako závdávek Joan Osborne. Tady je
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

No a ten tradičně na rádiu Čas Rock patří pořadu Víkend. V dnešním díle se mimo jiné podíváme za kapelu ZZ Top, od kterých nepřicházejí vůbec dobré zprávy. Přidá se z brusu nový kousek od kapely Xandria, mrkneme za jednou rockovou legendou a bude toho určitě víc. Začínáme v 19.00, no a pokud byste to samé chtěli i s mojí držkou vidět na obrazovce, tak si stačí o hodinu později pustit televizi Rebel. No, ale teď máme za 9 minut půl jedné a my budeme za chvíli pokračovat třeba s Aerosmith. Tak dobré odpoledne, Vinčeju.

0: Rádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Zdarma. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá roková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Středa, slavit je třeba! Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba! S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock.
4: Pravé rockové rádio.

0: mají rádi tady tuhle tu skupinu, no a všem rockerům a hlavně ještě těm, co musí válčit dokonce směny za tou kulatou lopatou.
1: Tak jo, takže užívej, kamaráde, měj se hezky a pěkný víkend, čau.
0: Jo, čau, čau.
2: Radio Čas Rock. Pravé

0: Radio. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
4: Pozor! Právě tebe hledáme! Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
0: Stavebniny Janík.
1: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Black Sabbath na samém závěru této hodiny. No a v té další Bon Jovi. Weezer. Tak jako Marko Hietala. Muziky bude samozřejmě mnohem a mnohem víc. No a víte co, na Rádiu Čas bychom mohli probrat i jednu velice zajímavou dražbu. Jestli vás zajímá, čeho a za kolik to padlo, ta dotyčná věc, tak zůstaňte s Rádiem Čas Rok. Pěkné odpoledne.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
7: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
8: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bašce u Frýdku místku na silnici poblíž obchvatu směr město. Srazil se zde nákladní automobil s osobním. Nehoda je bez zranění. Stále buďte opatrní na Ostravici na silnici poblíž vodní nádrže Šance. Havaroval tady motocyklista. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A pozornost mějte i na Brněnsku v oblasti Brno-Žabovřesky. Na silnici v centru osobní auto se střetlo se sanitkou. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Vláda chce na boj proti suchu dát 4 miliardy korun. Peníze mají pomoct hlavně s lepším hospodařením s vodou, například na zadržování vody v krajině, nové rybníky, menší nádrže nebo závlahy. Připravuje se také speciální zákon, který má urychlit přípravu 20 plánovaných vodních nádrží. Opatření mají pomoct Česku lépe zvládat období, kdy vody výrazně ubývá.
15: Morava aktuálně.
12: Policie si posvítila na kamiony na dálnici D1 u Ostravy. Během několika hodin odhalila 15 řidičů, kteří při předjíždění výrazně zpomalili ostatní auta. Rozdala pokuty za více než 68 tisíc korun a každý z řidičů dostal také 6 trestných bodů. Policistům při kontrole pomáhal také dron. Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. Úpravy okolí zámku, včetně přístupových chodníků, jsou u konce a prostor teď působí upraveněji a příjemněji. Co všechno se změnilo, nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
16: Revitalizaci celého historického prostoru na Horním městě započala radnice v roce 2017. Nejprve ve dvou etapách opravila chodníky na ulici Palackého od okružní křižovatky u restaurace Snaha až po Maštaliska. Součástí těchto prací bylo také vystužení opěrné zítky pod Maštalisky a zpevnění svalů nad Bečvou.
12: Letošní finální etapa se zaměřila na prostor mezi zámeckou zahradou a bývalým zařízením na Sichrově. Fotbalisté Baníku Ostrava se v neděli utkají s Artisem Brno. Zápas čtvrtého kola šance ligy začne ve 3 hodiny odpoledne. Hrát se bude na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Ostravský tým bude chtít domácí zápas zvládnout a potěšit své fanoušky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

Turbo, tito borci se chystají vydat novou desku, která by měla spatřit světlo světa 2. října. Píseň, která nám právě teď na rádiu Časeru dozněla, toho bude samozřejmě součástí a celkově se máme těšit na 11 písní, na kterých se podílel i samotný Tommy Tyre. No a pokud byste tyto fešáky chtěli vidět pěkně na vlastní oči, tak máte možnost a to už příští týden v Hanušovicích, konkrétně na louce u Jesenické ulice, kde se bude od příštího pátku konat 7. ročník benefiční akce s názvem Rod Card. Pojďme dál, Breaking Benjamin anebo Bon Jovi, tak to bude na rádiu Čas Rock vypadat v následujících minutách. Tak se pojď dobře bavte.

0: Tak, máme 14. srpna a v tento den roku 2001 byl na anonymní sběratelské aukci v Melbourne vydražený mastný obal od pici podepsaný 3 ze 4 členů Beatles. Neznámý kupec za něj zaplatil $48,000. Slyšíte dobře, jo? John Lennon, Paul McCartney a George Harrison se tak podepsali tehdy neznámému fanouškovi v roce 1964 během jejich turné po Austrálii. Beatsman Ringo Starr tam chyběl, protože měl zánět hrtanu, takže by ho asi ten Adam škrábal v krčku, že? No a jestli taky máte doma nějakou raditku, třeba s podpisem nějakého známého člověka, tak se klidně pochlupte na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155. Předem díky, no a my si za chvíli dáme Weezer anebo traky třeba Alice in Chains, co říkáte. No já si vzpomínám, že jsem kdysi měl taky nějakou raditku, ale kdybych si tak vzpomněl, že hlava, mapa. Jo, měl jsem bubenickou blánu, na které byl podepsaný Petr Hejduk. Jestli vy nevíte, kdo to byl, tak to byl mimo jiné Beatsman kapely Olympic. Kdo ví, kde je konec?
1: Radio Čas Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Čau rokeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém hodíme řeč o ZZ Top. Nebude chybět jedna metalová legenda a další borci. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel, jako vždy, o hodinu později.

To byly Weezer, no a před námi je skladba, kterou si po dlouhých 33 letech na jednom pódiu společně s Deep Purple brnkl i Richie Blackmore. No asi tušíte, o co jde, takže tady je Perfect Strangers a taky vaše hudební přání. Jestli nějaké máte, tak ho můžete šoupnout na 725 33 11 55. Čas rok, čas rok.

0: knížky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Druhou hodinu pátečního odpoledne nám na rádiu Čas roku uzavřeli Disturbed, no a v těch následujících 60 minutách. Třeba Korn. Godhard a taky Metalaj. Navíc novinka týdne, hráli a čas rok a pokračování v letní rokové jízdě. Tak hodně štěstí a pěkné odpoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 na výjezdu směr Mankovice. Havarovalo zde auto. Stále buďte opatrní v Bašce na silnici před obchvatem směr město. Nákladní auto se střetlo s osobním. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na Brněnsku v oblasti Brno Královo pole v ulici Sportovní. Stala se tady dopravní nehoda autobusu a osobního auta. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Termín letních prázdnin se možná v budoucnu změní. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se dlouhé letní volno více rozložilo do celého školního roku. Podle něj je současný systém po 100 letech zastaralý a potřebuje změnu.
12: Morava aktuálně.
9: Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště. Pokračuje tak v rozšiřování možností pro trávení volného času občanů. O které lokality se jedná, to nám už prozradila zastupující mluvčí Karolína Talájková.
13: Parkourové hřiště vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem propojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Sestava je navržena tak, aby umožnila bezpečný a efektivní trénink parkouru a freerunningu začátečníkům i zkušeným sportovcům. Druhou letošní novinkou bude workoutové hřiště na sídlišti Korej. Na ploše mezi ulicemi pod Bílou horou a Karla Šepka vznikne moderní sestava pro venkovní posilování doplněná o prvky pro děti.
9: Brno chystá plán proti velkým vedrům. Zaměřit se má hlavně na seniory, malé děti a chronicky nemocné. Počítá například s upozorněním na příchod velkého horka a lepší spoluprací zdravotních a sociálních služeb. Město už nabízí chladnější prostory na Nové radnici, kde se lidé mohou ochladit a napít. Plán má být hotový na jaře příštího roku. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V semifinále běhu na 400 metrů skončila druhá. Do finále se dostal také oštěpař Jakub Vadlejch. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Tak to byly Korni na rádiu Čas Rok, no a před námi je novinka týdne. Už asi tušíte, o koho jde, že jo? Tak si to trošku zopáknu.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Hej smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
3: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
1: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Čas Rock.
1: A je to zase tady letní roková jízda Rádia Čas Rock, ve které se dneska hraje o 2 stupenky na koncert Blackstone Sherry, který se bude konat v úterý 15.9. v pražském Meet Factory. No a aby vám ty stupenky říkali pane nebo paní, tak je důležité poskládat dohromady dnešní výherní větu. A já mám pro vás teď další slovo. Zní. A to je? Nikdy. Nikdy neříkej nikdy. No prostě říkám nikdy. Tak to je. A ten zbytek, tak ten už bude na naší bráně. Ta už tady přišla, pomaličku si šla vařit kafíčko a bude se na vás strašně těšit. Takže zapsat nikdy. Co bude dál, víme, nevíme, to se teprve dozvíme. Držím hodně palce, přeju hodně štěstí, no a další muzika je nachystaná. Krucipisk, Fonon Blondes, Eagles a mnoho dalších. Pěkné odpoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Bez spätným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: legendární to solo, že? Co si budeme povídat? Hotel California a Eagles na rádiu Čas Rock bude 14:30 a na rádiu Čas Rock teď dáme taky prostor vám. 725-331-155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Jo, jo, to byly časy, kdy tato píseň bourala první příčky hit parádě. No, ale to už je dávno za náma. Teď je tady současnost a v ní Zdenda. Čau.
1: Nazdar Honzíku a všem přeju krásný pátek, potažmo krásný víkendek všem.
0: Tobě taky, kamaráde. Tak, první otázka, jaké tam máte počasí u vás?
1: Horko jak cip.
0: Dobré. Šichta už je po, jo?
1: Jo, jsem ve dvě, jsem po zapíchal.
0: Ok, víkend?
1: Víkend, uvidíme, no máme ještě, tam máme taky trošně vedro, tak nevím, jak se domluvíme s volkama, až přijdou zítra, tak
0: dobrá.
1: Jestli něco podniknem, nevím, no uvidíme.
0: Tři otázky za sebou, čtvrtá a ta následující a finálová, co budeme hrát, Running Wild, komu?
1: Running Wild, samozřejmě, tobě.
0: Díky.
1: Do studia, samozřejmě všem, co poslouchaj, a tý naší bandě a motáčku rodině, prostě přeju, až to všechno dobře dopadne, až se všichni držej a ať si dále všichni na sebe pozor hlavně.
0: Ano, přesně tak. Velké díky za zavolání, hezký víkend, měj se, čau.
1: Taky všem, ahoj.
0: Nazdár, mám tady ještě nějaké SMSky, ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Blizyho z firmy Respol a pro všechny kluky z firmy. Děkuji moc, Linda. A ještě jedno přání, nazdár, Honzíku, zahraj prosím tě všem něco k tomu zítřejšímu svátku. Díky, Tonda. Já se, když se dívám do kalendáře, tak jestli se nepletu, což se nepletu, je tady Hana. Slyšíš?
2: Je tu Hana.
0: Ona tady už sedí. Tak Hani taky. Už teď ti přeju všechno nejlepší.
2: No,
0: jo, bude nějaká oslavička, řešíte to u vás?
2: Jasně.
0: Svátky?
2: Jasně. Jo? Ale já mám dva, takže.
0: Co máš dva?
2: Já mám ještě 21, víš?
0: Jako dva svátky?
2: Ano.
0: Musíš utratit hodně peněz.
2: Já ne.
0: Ty ne, máš recht. Tak jo, takže vidíte, Hanička už je nachystaná, takže ona má zítra svátek a nejenom ona, ale všechny její jmenovkyně. Tak už teď všechno nejlepší, holky. Já se loučím, mějte se krásně v pondělí. Čau.

0: Rádio.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: a bez brzd pojedeme i my společně v pátečním odpoledním driveu. Od mikrofonu a ze studia rádia Čas rok už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. hodině to budou taky Freedom Call. Lordi nebo Marleon. To bychom se s tím mazali hned další hodince, ať můžete vyrazit vstříc víkendu, co nejdříve si dáme také poslední slovíčko do dnešní výherní věty velké letní rokové jízdy. Rádio Čas rok. Tak špicujte ušiska, teď se jde na zprávy.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte majlant do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky, přes plošiny až po bagry a dam. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bruntále v ulici Dukelská poblíž zámku. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Českobratrská poblíž Krajského soudu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte i na Zlínsku na silnici mezi Prostřední a Horní Bečvou. Nákladní auto se střetlo s osobním. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Radio Čas rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás Martin Fabík. Česko zaplavují podvodné SMS zprávy, které se snaží z lidí dostat peníze. Podvodníci se vydávají za banky a posílají odkazy na falešné stránky. Přes ně mohou získat přístup k telefonu, počítači a bankovnímu účtu. Policie proto radí na podobné zprávy nereagovat a při pochybnostech si zprávu ověřit přímo u banky.
11: Morava aktuálně.
8: Cesta z Krnova do Jeseníků se protáhne. Na hlavním průtahu městem Albrechtice teď probíhá oprava vozovky a jezdí se kyvadlově. Už dnes začíná oprava mostu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedel.
12: Během probíhající rekonstrukce na silnici první třídy číslo 57 přes město Albrechtice opravíme i zdejší most. Využijeme jedno omezení dopravy a v rámci zachování kyvadlového provozu provedeme kompletní výměnu asfaltového povrchu, včetně mostních závěrů přímo nad řekou Opavicí. V jeden moment se nám sejdou tedy dvě odlišné akce, čili oprava mostu i oprava průtahu. Po domluvě mohou jednotlivé činnosti na sebe spolehlivě navazovat.
8: V Litovli na Olomoucku opravují nejstarší kamenný most na Moravě. Svatojánský unikát už několik let poškozovala voda, která do něj zatékala. Práce potrvají téměř 4 měsíce a vyjdou na 10 milionů korun. Pěší a cyklisté mohou místem dál projít. Řidiči ale musí zvolit jinou cestu. Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla mistrovství Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. Ve finále v Paříži navíc výrazně vylepšila český rekord a získala už čtvrté evropské zlato v dlouhém bazénu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

0: Lupen je za námi. Mimochodem, v rámci letní rokové jízdy Rádia Čas Rok jsme rozdávali lupeny i na ně, na Severskou královnu metalu, tak aby se si ji mohli dopřát v předvánočním čase. Což je super, v létě vyhrajete lístky a pak se na to vzpomenete před svátky. No ale dneska tady máme pro tento týden poslední kolo letní rokové jízdy a v Banku jsou dva vstupy na Blackstone Cherry, a to na 15. září do pražského Meat Factory. Poměrnou část věty té dnešní výherní už jste slyšeli jako to strého budíčku, tak jak od Hanze. Věřím, že vám to prozradili, pánové. Pokud ne, tak ta část zní roková energie nikdy. A teď jako co? To poslední slovíčko dostanete ode mě, jako vždycky v odpoledním driveu. A můžu vám prozradit, že to bude už v této hodince.
1: Letní

0: kdy dojdou náboje a vzduch. Traktor. Musím přiznat, moje nejoblíbenější z jejich desky Alcatraz z roku 2013. 15.23, vy posloucháte Rádio Čas Rock, který je páteční odpolední drive. My si dáme Motley Crue, taky Lordy, no a pak už během Guns N' Roses se poperete o dva lupeny naposledy v tomto týdnu, a to tentokrát na Blackstone Cherry do Prahy, do Meat Factory. Protože předtím ještě dostanete to poslední slovíčko, ať dnešní výherní větu máte kompletní.
1: Odpolední

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

prázdniny zdaleka nekončí, naše letní roková jízda taky ne, ale pro tento týden dnes naposledy. A to poslední slovíčko, které potřebujete znát, abyste měli výherně věto kompletní, zní nekončí. Teď už to máte, takže 7253311155, opět sedmička je šťastná.

0: řekne dnešní výherní větu?
1: My jsme se tak zakecali, jsem to skoro zapomněl, ale roková energie nikdy nekončí.
0: Roková energie nikdy nekončí. Bylo to tak? Tak prosím tě, ty už taky pomalu bal, protože 15. září si opět užiješ koncert, tentokrát v Praze v Meat Factory a Blackstone Cherry budou slavit 10 let.
1: Těším se.
0: To už vezmeš Bruna,
1: není
0: ne?
1: To, není to, neznám tu kapelu úplně, ale poznáš. Zaposlouchám si to, poznám.
0: Poznáš. No tak Peťare, prosím tě, VW ať ti krásně jezdí, ať stále přitahuje pohledy a teď krásně voní z toho výfuku. Užívej zbytek léta a hlavně si užij koncert.
1: Děkuji, Haničko, těším se, třeba se tam uvidíme, uvidíš.
0: Tak jo, měj se krásně, parádní víkend, je to tvoje. Čau.
1: Díky, čau. Letní roková jízda.
2: Jedeme v tom s tebou. S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
8: Kde to hoří?
9: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
8: www.hphservice.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
12: Radio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Obrovská výhoda, jedna z výhod téhleté práce, že tady sedíte v pátek odpoledne, pouštíte si muziku, co vás baví, bavím se s vámi a ještě za vámi samo přijde prosečko, tady jako přímo do vysílání. Toniku, díky moc, no a my hodíme řeč samozřejmě společně, ale hlavně si budeme hrát i v další hodince odpoledního driveu.

0: taky dnešní oslavenci a možná i novinka týdne. Nejprve ale zprávy.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně na silnici v oblasti Nový Svět. Osobní auto se střetlo s traktorem, situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na silnici Studénka poblíž zimního stadionu. Stala se tady nehoda dvou osobních vozidel. Na místě jsou složky záchranného systému. Pozornost mějte i v Olomouci v ulici Masarykova třída. Osobní auto srazilo chodce. Nehoda je se zraněním. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
11: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Vláda chce na boj proti suchu dát 4 miliardy korun. Peníze mají pomoct hlavně s lepším hospodařením s vodou, například na zadržování vody v krajině, nové rybníky, menší nádrže nebo závlahy. Připravuje se také speciální zákon, který má urychlit přípravu 20 plánovaných vodních nádrží. Opatření mají pomoct Česku lépe zvládat období, kdy vody výrazně ubývá.
12: Morava aktuálně.
9: Policie si posvítila na kamiony na dálnici D1 u Ostravy. Během několika hodin odhalila 15 řidičů, kteří při předjíždění výrazně zpomalili ostatní auta. Rozdala pokuty za více než 68 tisíc korun a každý z řidičů dostal také 6 trestních bodů. Policistům při kontrole pomáhal také dron. Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. Úpravy okolí zámku, včetně přístupových chodníků, jsou u konce a prostor teď působí upraveněji a příjemněji. Co všechno se změnilo, nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
13: Revitalizaci celého historického prostoru na Horním městě započala radnice v roce 2017. Nejprve ve dvou etapách opravila chodníky na ulici Palackého od okružní křižovatky u restaurace Snaha až po Maštaliska. Součástí těchto prací bylo také vystužení opěrné zítky pod Maštalisky a zpevnění svahu nad Bečvou.
9: Letošní finální etapa se zaměřila na prostor mezi zámeckou zahradou a bývalým zařízením na Sichrově. Fotbalisté Baníku Ostrava se v neděli utkají s Artisem Brno. Zápas 4. kola Šance ligy začne ve 3 hodiny odpoledne. Hrát se bude na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Ostravský tým bude chtít domácí zápas zvládnout a potěšit své fanoušky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

Muzika pro velké kluky, nejen pro ně. A ta Die Happy tady na rádiu Čas Rock v pátečním odpoledním driveu. Slibovala jsem dnešního slavence, takže všem Alanům přeju všechno nejlepší k jmeninám. A co se stalo 14.8. asi zůstaneme doma, protože 14.8. třeba v roce 1953 se v Prostějově tehdy setkal Jan Varych s Milenou Dvorskou, tehdy pouze s divačkou Milenou Dvorskou, a nabídl jí roli Marušky ve filmu Byl jednou jeden král. I to se stalo 14.8. V roce 1977 emigroval Jan Tříska do Spojených států amerických. No a v roce 2001, tady přesně před 25 lety, plavkyně Dana Zbořilová přeplavala jako teprve druhá Češka v historii Lamaňský průliv. Mezi slavnými narozenými ze 14. srpna najdete třeba Inku Zemánkovou, taky třeba Steva Martina nebo Magica Johnsona. A třeba slavíte i vy, takže všecko nejvíc nejlepší. No a všechno podstatné ze 14. srpna jako vždycky na webu časrock.cz.

Love the Light, to jsou Brainstorm, kteří si vypůjčili zpěváka ze smečky Orden Ogana. Takhle ty spolupráce někdy vypadají a jsou zatraceně dobré. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je páteční odpolední drive a taky pár tipů, co můžete oslavit, krom toho, že startuje víkend. Na 14.8. připadá totiž den smetanových nanuků, takže jo, pojďme do toho a naplno. Dneska je taky den odstranění tetování, nehrozí, mimo, u mě určitě teda ne. Světový den ještěrek, i tohle si můžete dneska oslavit, nebo třeba státní svátek, který dneska slaví na Falklandách, a nebo, což mě docela jako baví, dneska je den bruselského květinového koberce. Možná taky máte zážitek s touto věcí, že jste ji třeba někde pozvraceli, jako já kdysi v dětství. Tak tohle jsou všechno tipy a hlavně dny mezinárodní, světové, které připadají na 14. srpna. Jaký je ten váš? A vůbec, co chystáte na víkend? Pochlupte se. Ode mě Wasp, taky motoráči, taky Dotry a určitě bude příležitost nechat si zahrát i podle vás. Odpolední

0: 15. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov jemná či Božkov standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
9: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 333-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Dotry a Overview tady na rádiu Čas Rok. No a další muziku už bude diktovat Martin. Čau.
1: Čau, Aniu.
0: Co se smějete guditarině a tomu okapu, podle mě. Ty jsi si to představil, že jo?
1: Tak, přesně, já jsem to představil, jak na těch špalkách stojí.
0: Já jsem si to taky představila, že si zvrtnu nohu na tom špalku, chytnu se teriny a vyhrubu celý ten okap podal celé střechy. Nestalo se to, proto jsem tady dneska.
1: Tak,
0: povídej.
1: To ještě. Ale, no, domluvili jsme se, říkal jsem, že Rakajny, Lautřiky se dávala začátkem hodiny.
0: Jo.
1: Takže Arakajníky, pro tím, co jedem dneska všichni do Kobeřic večer na Arakajny s Vladrama. No a trošku zaprovokujeme v tom hitu, dáme z Vinní královnu.
0: Pojďme. Do Vánoc je zase o něco blíž.
1: Kolik, Hani, ty to máš spočítané?
0: Ne, já vám to řeknu přesně, já zase tady budu číst SMSky, že mám jít někam vůbec. Jako. Si to spočítejte, máte prsty všichni, ne?
1: No dobré, no.
0: Tak jo.
1: Mějte, čau.
0: Martě, parádní víkend, čau.
2: Odpolední

0: Tatart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Pozor! Právě tebe hledáme! Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny
9: Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny...
10: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
11: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
12: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
13: Čas Rock.

0: nebo Ozzy. Šupneme tam i novinku tohoto týdne a nebudou chybět pozvánky, protože víkend ten startuje. Teď ale zprávy.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue!
4: Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Zdarma. XXX kluc do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Prostějově na silnici poblíž kostela. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na silnici poblíž Bučovic v oblasti Marefy. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Je zde provoz jedním jízdním pruhem. A pozornost mějte v Ostravě na dálnici D1 v oblasti Svinov. Kvůli požáru je výjezd na Rudnou uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Termín letních prázdnin se možná v budoucnu změní. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se dlouhé letní volno více rozložilo do celého školního roku. Podle něj je současný systém po 100 letech zastaralý a potřebuje změnu.
7: Morava aktuálně.
5: Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště. Pokračuje tak v rozšiřování možností pro trávení volného času občanů. O které lokality se jedná, to nám už prozradila zastupující mluvčí Karolína Talájková.
8: Parkourové hřiště vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem propojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Sestava je navržena tak, aby umožnila bezpečný a efektivní trénink parkouru a freerunningu začátečníkům i zkušeným sportovcům. Druhou letošní novinkou bude workoutové hřiště na sídlišti Korej. Na ploše mezi ulicemi pod Bílou horou a Karla Šepka vznikne moderní sestava pro venkovní posilování doplněná o prvky pro děti.
5: Brno chystá plán proti velkým vedrům. Zaměřit se má hlavně na seniory, malé děti a chronicky nemocné. Počítá například s upozorněním na příchod velkého horka a lepší spoluprací zdravotních a sociálních služeb. Město už nabízí chladnější prostory na Nové radnici, kde se lidé mohou ochladit a napít. Plán má být hotový na jaře příštího roku. Slovácko v sobotu doma přivítá Sigmu Olomouc. Utkání čtvrtého kola Šanceligy začne v 5 hodin odpoledne na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Slovácko tak čeká další domácí duel v nejvyšší české fotbalové soutěži. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
1: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
2: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rock.
1: Ani v pátečním odpoledním driveu nebudou chybět typy, kam můžete vyrazit, protože víkend ten už je doslova do písmene tady, tak je třeba si ho užít a bude nádherný letní. Co třeba 11. ročník rokování nad Olzou? Tradiční místo, park Adama Sikory, Český Těšín. Všechno to vypukne v 16 hodin, přičemž brány se otevírají v 15.00, tak ať máte dost času si ještě občerstvit a pak už budeme společně pařit. Panther, Láďa Tomis Band, Vysací zámek, Sepuka a všechno nám to uzavřou od 10 večer. Dimitri, jste srdečně zváni, zítra společně můžeme oslavit Haničky, krásné léto a třeba taky to, že chodíte za muzikou a nesedíte doma. Těším se na vás. Tak zítra v Těšíně, rokování nad Olzou, 11. ročník. Děláme bordel a zas půjdeme domů. Odpolední.

0: rozšlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Čau rokeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém hodíme řeč o ZZ Top, nebude chybět jedna metalová legenda a další borci. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel, jako vždy, o hodinu později.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: pražské sportovní haly s novou show, s novým albem a předskakovaným bude za domácí Lucie, takže ideální to kombinace, takovéhle kombo se hned tak nevidí. No a zatímco Johnny Depp byl v posledních pár letech taková jako persona non grata nejenom pro Hollywood, ale obecně pro celý show business, tak teď si budeme moci vychutnat hned 13. listopadu v hlavní roli v klasickém vánočním příběhu Charlesa Dickense a aktuálně je na trhu jeho nová pánská vůně od Diora. Co chcete víc?
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Máš to vysoko, máš to dále.

0: Daleko! Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.

Ale nebojte, vám bude patřit ta naše společná poslední hodinka, tak jako každý pátek, tady na rádiu Čas Rock od 18 do 19, rokeři sobě. Ode mě už putuje do éteru Doropeš, taky Immigrate,

0: No a zbytek, milovánci, je na vás. Takže WhatsApp, SMS centrum, telefon, hlasovky. Tohle všechno má číslo 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Stále si dávejte pozor na Prostějovsku na silnici poblíž kostela. Srazili se tady dva osobáky. Projíždějte se zvýšeně.

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Česko zaplavují podvodné SMS zprávy, které se snaží z lidí dostat peníze. Podvodníci se vydávají za banky a posílají odkazy na falešné stránky. Přes ně mohou získat přístup k telefonu, počítači a bankovnímu účtu. Policie proto radí na podobné zprávy nereagovat a při pochybnostech si zprávu ověřit přímo u banky.
1: Morava aktuálně.
0: Cesta z Krnova do Jeseníků se protáhne. Na hlavním průtahu městem Albrechtice teď probíhá oprava vozovky a jezdí se kyvadlově. Už dnes začíná oprava mostu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedel.
2: Během probíhající rekonstrukce na silnici první třídy číslo 57 přes město Albrechtice opravíme i zdejší most. Využijeme jedno omezení dopravy a v rámci zachování kyvadlového provozu provedeme kompletní výměnu asfaltového povrchu, včetně mostních závěrů přímo nad řekou Opavicí. V jeden moment se nám sejdou tedy dvě odlišné akce, čili oprava mostu i oprava průtahu. Po domluvě mohou jednotlivé činnosti na sebe spolehlivě navazovat.
0: V Litovli na Olomoucku opravují nejstarší kamenný most na Moravě. Svatojánský unikát už několik let poškozovala voda, která do něj zatékala. Práce potrvají téměř 4 měsíce a vyjdou na 10 milionů korun. Pěší a cyklisté mohou místem dál projít, řidiči ale musí zvolit jinou cestu. Fotbalisté SKHS Kroměříž v sobotu nastoupí proti Jihlavě. Zápas šance Národní ligy začne v 6 hodin večer na stadionu Jošky Silného. Domácí tým bude chtít navázat na své dosavadní výkony a získat další body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný podvečer.

0: Masterplan tady na rádiu Čas Rock a Satanáš na telefonu, ahoj.
1: Ahoj Janičko, srdíčko, tady Petr Jizerky.
0: Tak povídej, jak se máš, co děláš, jak prožíváš léto a co budeme hrát?
1: No, mám se úplně skvěle. Z práce chodím do práce, protože ve sklárnách, tak jak to jistě všichni vidí, tak prostě to tady jde do prdele. Takže chodím dělat zase zedničinu, jako za starých časů. Dneska jsem strávil celý den štukováním starých sraček. A vyplechlej úplně toho, tak po šesti pivech jsem se dostal domů. Peču si jizersko-hurskýho Kubu.
0: Ne.
1: A nechám si k tomu zahrát hezkou muziku.
0: Ty brděl, zase mi dělal chutě normálně po tom telefonu.
1: No ne, ty vole, hubičky už tady voněj.
0: No právě. Ale já tě taky potěším. Dej tomu pár týdnů a budeš chodit do práce, pojď mě z práce taky.
1: No to je paráda.
0: Že?
1: Jenomže já jsem teďka ve skladu, to je ve sklepě a tam je tma furt.
0: No vidíš to, tak aspoň si navykneš, nebude to takový šok.
1: Vyplyni mé pece.
0: Tak komu, co?
1: Hele, tak hlavně roková rodinka. Max, Moták, Zenda, ty dva pitomci, Láďa se Stevem, prostě Tatar, Dušan, Vazič, nejlepší kuchař, rozvážející jídlo po celých prdelích. A moc se těším, až na tu Moravu zase dorazím, no. Tyjo, akorát
0: nejvyšší čas.
1: Je to daleko k vám.
0: Je, trošku, no.
1: A zahrajeme si klasiku. Zahrajeme si něco pro nás. Satanáše, Nepřítel Boha, Enemy of God, Creator.
0: Máš to mít. Já zdravím na kopečky. Měj se, čau.
1: Děkuju, čau.

Příspěvek do pátečního podvečera tady na rádiu Čas Rok, no a další kousek už bude opět od vás pro vás. Čau, s nějakou pohodičku pro všechny, co poslouchají, jen tak, pro radost. Díky moc, Máro, taky děkujeme. Přeju fajn večer všem naslouchajícím, co třeba nějaký flák od Rush. Užívejte teplíčka, čumákojte na perzejdy a krásný večer všem. Díky, ty.

0: Tady to už jsme dlouho nehráli, takže teď jenom vidíte, že ji vůbec vytáh. Tohle byly Rush, vy posloucháte Rádio Čas Rok, no a tu další muziku už bude vybírat Stevie ze Sídla temnoty. Čau.
1: Čau, zdravím Honíčko. Takže budeme pokračovat v těch covidách, které načal Peťa Zízrek, tím kreatorem. Měl jsem to urvané na plné, že mi to tady malém popadalo, protože to mám to většiny v garaži. Takže dáme si další koledu, dáme si Slayer. Samozřejmě pro tebe, celou rokovou rodinu. Zdravím Peťu do Jizrek, děkuju za pozdrav. Zendu do Tachova, Tatara, Láďu Zmananela. No prostě celou tu naši rokovou bandu Smetánky. No a všem na pohodu a do druhého pěkný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu. Jiná možnost není.
0: Důležitá věc, hlavně před tím horkým víkendem, že?
1: Před tím horkým víkendem, takže on se třeba potrénovat a zítra hned ráno to dokrmit.
0: Je to tak. Dušané, tady to je. Měj se, čau.
1: Díky moc, Daničko, měj se, ahoj.

0: Časrok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Ale na Metalmány si musíte počkat do úterka, teď je před námi víkend a hlavně na muziku už čekat nemusíte, protože tu jste se nadiktovali tak jako každý pátek mezi 18. a 19. hodinou. To je hodinka, která patří vám, tady rockeři sobě. Takže pozdrav letí Pavlíkovi ze Šafova, určitě taky Tondovi a taky Petrovi, který se ozval. No a muziku to už bude diktovat Jirka z Opavy. Čusté, zdravím taky všechny, co makají na zahradách. Já teď zavařuju maso, papriky, čelamátky, feferonky a jiné dobroty. V zimě jako když najdeš, tak prosím o Scorpions, Rock Believer a pivko do ruky, dík jak cip. Není vůbec zač, konečně taky nějaký zahrádkář se ozval. Je to třeba všecko zavařit, i když to není úplně vaše, klidně to zavařte. Jakmile uprostřed zimy vlezete do sklepa, tak jak Jirka píše, jako když najdete.
0: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Retropau. Zrovna jsem dořezal dřevo, na zimu dávám pivko a konečně po dlouhém týdnu odpočívám na zahradě a poslouchám Rádio Čas Rock. Můžeš mi zahrát něco od Majestiky? Díky, Michal z Opavy. Jo? Držte si klobouky. Už to jede.

0: poslední kousek dnešního večera, který patří vám, tady rokeři sobě bude diktovat Radek. Čau.
1: Čest.
0: Povídej, Halloween je připraven. Tady? Výborně,
1: jo,
0: co tobě?
1: Halloween je připravený.
0: No jasně.
1: Tak chtěl bych to poslat do Třince na vagonku, kamarádu v práci, kteří dělají za mě. Vám všem, kteří to dobře organizujete. A do Sibice na zahradku.
0: No tak jo. Tak štěňátko, ať dneska děkuji padne a krásný večer.
1: Něco svížného od Halloweenku. Děkuji moc.
0: Je to tam. Rádku, měj se, čau.
1: Dobré, ať se vám daří. Taky čau. Děkuji moc. Dobro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
4: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
9: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Halloween, to byla poslední tečka za dnešním odpoledním drivem a nejenom za ním, protože pro tento týden neplecha ukončená, alespoň tady na rádiu Čas rok, ale pokračujete. Honza pro vás připravil nový víkend, ten skutečný víkend taky odstartoval. No a vy si ho užijte, pokud možno na plné pecky, ať je podle vás, ať je skvělý. A jestli budete chtít, tak se slyšíme zase v pondělí od 3 hodin odpoledne. Já se na vás budu těšit. Hanule už kope do vrtule, díky za další týden, bylo to super s vámi, Smečko, a teď už je to vaše, běžte užívat sobotu, neděli, tak jak chcete. Čau.
1: Léto s rádiem Čas rok.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Plány velké, ale nářadí chybí?
2: Neinvestujte Majland do koupě.
1: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Čau rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se hned v úvodu podíváme za kapelou Xandria. Ta má venku z brusu novou desku Eclipse, která se po pár dnech u fanoušků chytila na výbornou. Nabízí jak 11 kousků, ale taky stejný počet bonusovek, které jsou zaznamenány na bonusovém cedlu. My si z něho dáme věc, která nese úplně stejný název jako celý tento jejich počin, a pokud byste je chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost. V rámci svého evropského turné, na které se vydají na začátku školního roku, se totiž 15. října zastaví i v pražském klubu District.

Xandria nám v televizi Rebel tak na rádiu Čas rok otevřela dnešní díl pořadu Víkend a my budeme pokračovat se ZZ Top, od kterých nepřicházejí moc příznivé zprávy. Ty se týkají zdravotního stavu jejich bubeníka Franka Bearda, který musel na poslední chvíli před jejich koncertní show v Las Vegas tuto akci odpískat. Co přesně tohoto skvělého muzikanta trápí, zatím zveřejněno nebylo, a tak musíme držet palce a doufat, že se dá brzy dohromady a vrátí se na koncertní pódia. Na těch ho prozatím zastupuje Michael Monahan, tak snad to nebude nadlouho.

Toto byli pohodiáci ZZ Top a my teď trošku přiložíme pod kotel, a to s americkými veterány Prong. Těm, jak je vidět, síly v žádném případě neubývají, ale naopak, protože pilně pracují na svém dalším studiovém zářezu. Ten bude jejich 13. v pořadí a nabídne opět pořádnou dávku poctivé muziky, na kterou jsme od těchto chlapíků zvyklí. Termín vydání je stanovený na 6. listopadu a o pár dnů později se s ním vydají na evropskou šňůru. Běhení je čeká celkem 9 zastávek, během kterých se k nám nejblíž zastaví třeba 18. října v Německu.

Pořad Víkend pokračuje směle dál, a to s jedinečným Tonym Iommim, který se letos pochlubí novým albem. To podle jeho slov nabídne návrat k jeho kořenům a bude nahráno jak za přispění Jorna Landeho, Karla Brazila, Beckyho Beldwina, ale taky, a teď pozor, samotného Briana Maye. Tyto borce si budeme moci jak na klasickém cedlu, tak na dvou vinylech poslechnout od 23. října a k mání bude 8 anebo 10 skladeb. Jakou z variant zvolíte, tak to už bude jenom na vás. Každopádně se máme na co těšit, protože to bude určitě událost tohoto roku. No a my se v jeho společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
1: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
4: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny.
5: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.

0: Hudba, ta pravá roková. A nyní Pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90. A nazbírejte tak celou kolekci. Více na moje hruska.cz.

0: Kytky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Zdravíme všechny fanoušky dobré muziky a hospodských drbů. Rebelský bar je opět otevřen široké veřejnosti a jako obvykle se nám na nápojáku objeví několik zajímavých položek.
1: Na začátek tady máme dvě nová alba. To první má na svědomí americká partička Sleeping with Sirens.
0: Ta vyprodukovala osmou řadovku s názvem An Ending It Itself, která obsahuje 12 skladeb.
1: Zpěvák Kellyn Quinn ji popisuje jako velmi osobní zpověď a jakýsi milostný dopis pro každého, kdo si právě prochází těžkým obdobím.
0: No tak snad vy, diváci televize Rebel a posluchači Rádia Čas roku, žádným těžkým obdobím neprocházíte, ale i tak vám přijde vhod tahle ta muzika.

0: Další návštěva v rebelském baru patří mezi kultovky. Dáme si totiž britskou progresivní kapelu Yes. Ta vypustila do světa své 24. studiové album.
1: No je, je. Nedávno jsme to s Tomášem prohnali sluchovody a i když, abychom byli upřímní, to není úplně náš šálek kávy, tak nás to velmi zaujalo.
0: Ano, ano. Deska se jmenuje Aurora a vyniká v mnoha ohledech. Jednou z věcí, která nás na ní upoutala, je to, že vznikla i za přispění Českého národního symfonického orchestru.
1: Pokud ke všemu patříte mezi ortodoxní fanoušky Yes a sběratele, k dispozici je navíc připravena limitovaná deluxe edice s bonusovými skladbami, instrumentálními verzemi a špičkovým prostorovým zvukem.

0: S novinkou legendárních jez jsme trošičku zvolnili a u klidného tempíčka ještě chvíli zůstaneme. A to přesto, že se na řadu dostanou Amon Amarth.
1: Zní to neuvěřitelně, ale švédští Vikingové se rozhodli, že přepnou do verze Unplugged. Hmm.
0: Kapela totiž nedávno oznámila, že chystá speciální akustické turné a desku. Prý chtějí ukázat, že jejich melodie fungují, i když stáhneš gain na nulu a odpojíš aparáty ze zásuvky.
1: Takže si představte death metal u táboráku. Johan Hegg a jeho hromový hlas doprovázený jen Španělkou, tak to může mít opravdu své kouzlo.
0: A taky, že má. Pojďme si to poslechnout.

0: Jako další tady máme jednu čerstvou zprávu, která potěší všechny fanoušky americké kapely Mastodon. Ta totiž vydala emotivní krátký film s názvem The Mastodon in the Room.
1: Jedná se o zhruba půlhodinový dokument, ve kterém členové vzdávají osobní poctu jejich bývalému kytaristovi a zpěvákovi Brentu Hinsovi.
0: Jak si možná někteří pamatujete, Brent loni v srpnu tragicky zahynul při nehodě na motocyklu. A to jen necelý půl rok poté, co se jeho cesty s kapelou po 25 letech rozešly.
1: Zbylí členové se ve filmu sledují staré archivní záběry a vzpomínají na společné roky.
0: Všem fanouškům Mastodon určitě tedy doporučujeme, aby film The Mastodon in the Room taky zhlédli. Najdete ho třeba na YouTube a sociálních sítích kapely.
1: My si Mastodon nyní v Rebelském baru připomeneme se skladbou Oblivion.

0: Rebelský bar se dostává do svého závěru a jako poslední pro vás máme zprávu, která se týká kapely Black Sabbath.
1: Zároveň se jedná i o tip na to, jak můžete případně naložit s nadbytečnými 27 tisíci korunami. Tyhle prachy totiž můžete investovat do nové 500-stránkové biografie kapely Black Sabbath.
0: Jedná se o Bibli s názvem The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter, kterou posvětila sama kapela.
1: Publikace nabízí mraky dosud nikdy nezveřejněných fotek, nebo si v ní přečtete exkluzivní rozhovory se všemi členy klasické sestavy.
0: Kmání je v několika verzích, přičemž ta nejluxusnější vás vyjde na necelých 27 tisíc korun. Cena je tak vysoká i kvůli tomu, že vyrobeno bude pouhých 200 kusů, které se musí rozdělit pro celý svět.
1: Tak to byl i knižní tip na závěr dnešního vydání Rebelského baru.
0: My se s vámi loučíme, děkujeme a těšíme se zase za týden na viděnou a slyšenou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Ahoj metloši, buďte zdraví metlošky, startuje další díl Metalmánie. Jak začít? Když jsem hledal nápady, tak jsem narazil na YouTube stránku s názvem Nová vlna tradičního heavy metalu. Nejprve jsem si to špatně přečetl a myslel jsem si, že narazím na klasiku britské vlny typu Saxon a podobně. Vykoukli na mě ovšem povětšinou mladé kapely, které se věnují, řekněme, odkazu metalové hudby. Takže dneska to bude o těchhle, říkejme tomu, mladých puškách. První byla Parta z Miami, kapela Midnight Spell, chlapci, kteří vznikli v roce 2016 a my jsme si dali kousek z alba Sky Destroyer. Hodnotit můžete klidně sami, případně můžete taky hodit tipy na další takové kapely, které vám pak na Rebelovi nebo na rádiu Čas Rock pustíme.

Sledujete Metalmánii, a to jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel. Dneska tak trošku netradičně, i když možná ne. Za námi je další video, tahle parta je z Ruska, konkrétně z místa zvaného Sankt Petersburg. Dali se dohromady v roce 2014. Venku jsou nějaké demáče a tohle byla ukázka z debutového alba. To album se jmenuje Prophecy of Dawn, skladba Under the Flag. Odkazují se na starý dobrý heavy metal, ale taky na Metalliku. Navíc zabícími něžné pohlaví Daria Sokolova. Takže po téhle porci metalu mladých pušek v podání metalové sborné si dáme další muziku.

Sledujete pravidelnou dávku zvanou Metalmania, samozřejmě dávku muziky. Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. Z Ruska pojďme do Řecka. Další klip je za náma, tohle byla parta Fortress Under Siege. Založili v roce 1992 Fotis Sotirpoulos a John Vasilakis po rozdělení kapely Gladiators. Přidali se další muzikanti, v prosinci 1996 vydali své debutové mini-CD a jsou údajně považováni za jednu z nejlepších progresivních power metalových řeckých kapel. Před náma ovšem teď je další klip. Tentokrát v našem povídání půjdeme k sousedům. Kapelu, kterou vám nabídnu, vede žena, svého času jen zpívala, pak tomu přidala i hru na kytaru. Navíc už se několikrát objevila i v České republice, třeba na festivale Ostrava v Plamenech. Tou ženou je Marta Gabriel a kapelou Crystal Viper a tohle berte i třeba pozvánku k backstage, protože Marta Gabriel byla jedním z mých hostů právě v backstage v minulosti. Thank you.

Sledujete pořád Metalmania a dneska ho věnujeme nové vlně tradičního heavy metalu. Což v praxi znamená, že jsem se snažil najít pár kapel, které se hlásí k odkazu tohodle hudebního šuplíku a nabízí vám tuhle muziku v dnešní době. Vraťme se na závěr zpátky do Řecka. Z téhle prosluněné země nepochází jenom slavné jméno Gus G, anebo Firewind, anebo taky kapela, kterou už se vám představoval, ale na závěr si dáme partu, která si říká White Tower. Ti vznikli v roce 2020, takže řekněme absolutní nováčci na poli metalového světa. Tady máte tento klip a za týden se na vás opět těším. Mějte se, z Baloš.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Víc

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.